hned musí ven. Onen appendix. A tak vezmu papír a čtu. Gypsy CZ, i hned ho vypni, musí ven. Krucifix, krucipí.